Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

tak co změní? Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko vám všem posluchačům Dechparády přeje Franta Uher. Ano, Rádio Jich má ve svém vysílacím plánu vymezený čas pro skvělou dechovou muziku. Taky pojďme využít do poslední minuty. Jako první k nám do pořadu vstoupila dechová hudba Skaličané s orchestrální polkou Jen počkej autora Lukáše Prajky. A opravdu mi Lukáš prozradil, že název byl od známé pohádky Jen počkej zajíci. Takže kreslený námět, ale skvělá muzika v podání Skaličanů. Dál už to bude Valčík, kebyste věděli, polka Nedívaj se do pohárku a směs písní Moravanka, ano, slavná Moravanka, zní z notových pultíků všech kapel, nejenom naší krásné Jižní Moravy, takže užijte si hezké nedělní ránečko spolu s naší dechparádou.

Ještě jednou pěkné ránko, přátelé, to dnešní s datem 2. srpna 2.8., kdy má svůj svátek Gustav. Dohráni nám tedy Skaličané a my se ze Slovenska, ze Záhorí přesuneme na Valašsko. Kapela Lidečanka nám zahraje Valčík, Valašská hospůdka, polka Tulání, Tulání a ještě jedna polička, taková Holuběnka. Ano, Lidečko pod Čertovou skalou, tam se také každoročně muzicíruje a skvělé dechovky. Rádi jezdí do tohoto krásného valašského kraje plného krásných krojů, dobré slivovičky, ale hlavně dobrých lidí. Tak si užijeme společně kapelu Lidečanku.

Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994 v Kyjově. Převážnou část repertoáru tvoří autorské písničky manželů Gurských, ale nezaostávají ani členové kapely, trumpetista Pavel Skopal, tenorista Jiří Kadlec či baritonista Stanislav Orechovský. Je trochu na škodu, že větší část svého vystoupení odehraje Gloria v zahraničí a je pravdou, že tam hlavně v západní Evropě slaví naše dechovky opravdu velký úspěch. No ale tento rok mají štěstí i naši posluchači, naši diváci, protože Gloria má u nás, aspoň přes prázdniny, co jsem si na jejich stránky internetové podíval, takových 12 až 15 koncertů, takže si vyhledejte, kde právě tato světoznámá kapela Gloria vyhrává. Tak a co si poslechneme dnes v našem pořadu, Polka? V sobotu či nedělu, Valčík, stále mi scházíš a ještě jedna polička. Za okny padal déšť. No, někdy by ten déšť i pomohl naší přírodě. Co říkáte?

No a teď už budeme rozdávat hudební dárky, vážení v rádiu. Jich chtěli bychom vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku našemu oslavenci panu Jiřímu Novotnému z Brna Jundrova k jeho 72. narozeninám. Milý náš sousede, hodně zdraví, štěstí a chuti do života přejí kamarádi z naší oblíbené hospůdky. Tak, polka, hustopečská, dolinečka a kapela Vacenoviáci jenom pro vás.

Milé rádio, milý Františku, 1. srpna oslavila v kruhu své rodiny své 85. narozeniny paní Blažena Jirásková, naše drahá maminka, babička a také prababička. Všechno nejlepší, hodně zdraví jí do dalších let přejí všichni, prostě celá rodina. A za všechny posílá sladkou pusu nejmladší pravnouček Vladimírek. Znáš tu zem, sourozenci, baťkovi, kumpanovi, muzikanti, přesně pro vás.

Na hornosoučanských Kopanicách vznikla v roce 1974 dychová hudba Vlčovanka. Název je od vlčeho vrchu, který ječní nad krajinou. Častokrát jsem s touto kapelou účinkoval a jejich písničky, ať už lidové nebo autorské, dovedou rozproudit krev v žilách a publikum pořádně rozdovádět, a tak to má být. Ostatně vítězství a zisk zlaté křídlovky z roku 2000 hovoří, řekl bych, za vše. Orchestrální polka Balinka Valčík, Zácný rodný kraj a polička, jak se říká, do foroty, ten trenčianský zámeček, to všechno kapela Vlčovanka.

Milí přátelé a kamarádi, půjdeme opět do finále dnešního pořadu. Dechparáda sice končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje. Tak tedy buďte s námi dobře naladění z hodonínského studia. Vám hezkou neděli plnou pohody přeje Franta.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdybys tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen můžeš.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Pro jižní Moravu dnes platí převážně polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima vystoupají na 34 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xyla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka. Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Hey!

Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko vám všem posluchačům Dechparády přeje Franta Uher. Ano, Rádio Jich má ve svém vysílacím plánu vymezený čas pro skvělou dechovou muziku. Taky pojďme využít do poslední minuty. Jako první k nám do pořadu vstoupila dechová hudba Skaličané s orchestrální polkou Jen počkej autora Lukáše Prajky. A opravdu mi Lukáš prozradil, že název byl od známé pohádky Jen počkej zajíci. Takže kreslený námět, ale skvělá muzika v podání Skaličanů. Dál už to bude Valčík, kebyste věděli, polka Nedívaj se do pohárku a směs písní Moravanka, ano, slavná Moravanka, zní z notových pultíků všech kapel, nejenom naší krásné Jižní Moravy, takže užijte si hezké nedělní ránečko spolu s naší dechparádou.

Ještě jednou pěkné ránko, přátelé, to dnešní z datem 2. srpna 2.8., kdy má svůj svátek Gustav. Dohrány nám tedy Skaličané a my se ze Slovenska, ze Záhorí přesuneme na Valašsko. Kapela Lidečanka nám zahraje Valčík, Valašská hospůdka, polka Tulání, Tulání a ještě jedna polička, taková Holuběnka. Ano, Lidečko pod Čertovou skalou, tam se také každoročně muzicíruje a skvělé dechovky. Rádi jezdí do tohoto krásného valašského kraje plného krásných krojů, dobré slihovíčky, ale hlavně dobrých lidí. Tak si užijeme společně kapelu Lidečanku.

Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994 v Kyjově. Převážnou část repertoáru tvoří autorské písničky manželů Gurských, ale nezaostávají ani členové kapely, trumpetista Pavel Skopal, tenorista Jiří Kadlec či baritonista Stanislav Orechovský. Je trochu na škodu, že větší část svého vystoupení odehraje Gloria v zahraničí a je pravdou, že tam hlavně v západní Evropě slaví naše dechovky opravdu velký úspěch. No ale tento rok mají štěstí i naši posluchači, naši diváci, protože Gloria má u nás, aspoň přes prázdniny, co jsem si na jejich stránky internetové podíval, takových 12 až 15 koncertů, takže si vyhledejte, kde právě tato světoznámá kapela Gloria vyhrává. Tak a co si poslechneme dnes v našem pořadu, Polka? V sobotu či nedělu, Valčík, stále mi scházíš a ještě jedna polička. Za okny padal déšť. No, někdy by ten déšť i pomohl naší přírodě. Co říkáte?

No a teď už budeme rozdávat hudební dárky, vážení v rádiu. Jich chtěli bychom vaším prostřednictvím poslat pěknou písničku našemu oslavenci panu Jiřímu Novotnému z Brna Jundrova k jeho 72. narozeninám. Milý náš sousede, hodně zdraví, štěstí a chuti do života přejí kamarádi z naší oblíbené hospůdky. Tak, Polka, Hustopečská, Dolinečka a kapela Vacenoviáci jenom pro vás.

Milé rádio, milý Františku, 1. srpna oslavila v kruhu své rodiny své 85. narozeniny paní Blažena Jirásková, naše drahá maminka, babička a také prababička. Všechno nejlepší, hodně zdraví jí do dalších let přejí všichni, prostě celá rodina. A za všechny posílá sladkou pusu nejmladší pravnouček Vladimírek. Znáš tu zem, sourozenci Baťkovi, kumpanovi muzikanti, přesně pro vás.

Na Hornosoučanských Kopanicách vznikla v roce 1974 dýchová hudba Vlčovanka. Název je od Vlčeho vrchu, který je ční nad krajinou. Častokrát jsem s touto kapelou účinkoval a jejich písničky, ať už lidové nebo autorské, dovedou rozproudit krev v žilách a publikum pořádně rozdovádět, a tak to má být. Ostatně vítězství a zisk Zlaté křídlovky z roku 2000 hovoří, řekl bych, za vše. Orchestrální polka Balinka Valčík, Zácný rodný kraj a polička, jak se říká, do foroty, ten trenčianský zámeček, to všechno kapela Vlčovanka.

Milí přátelé a kamarádi, půjdeme opět do finále dnešního pořadu. Dechparáda sice končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje. Tak tedy buďte s námi, dobře naladění z hodonínského studia. Vám hezkou neděli plnou pohody přeje Franta.

posloucháte Rádio Jich Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

bicepsy, ztratila sádlo, brunka teče, milá to peče, s mým novým háčkem, Pepíkem ptáčkem. Ptáčku, ptáčku, ty si mě na krk, ve vhodnou chvíli chytím tě za krk, když jsem

0: Pane Holzmane, jsem strašně rád, že jste přijal pozvání do Šance.
1: Ano.
0: No. Ovšem, já vám musím říct jenom, když jste přišel, tak na mě trošku padla hrůza.
1: No.
0: No, já nevím, jak to říct, aby to znělo nezvořilo.
1: No řekněte to jenom normálně.
0: Víte, kdyby se vám moc hodně ten svůj výstup jako neroz...
1: Já budu pár vteřin, já tady žádný výstup nemá.
0: Jo, stručně jenom.
1: Jenom stručně pár vteřin.
0: Já jsem si říkal, že to nerozpadlo.
1: Ne, abych tady nežvanil nějaký zbytečnosti, to ne.
0: Tak jsem to nemyslel, ne. Aby bylo ještě na ostatní účinkující, jo. Můžu se spolehnout?
1: No ne, samozřejmě, nebudu tady žvanit tak vole, nebudu tady. Tak to řekl ten pes.
0: Pan Holzmann.
1: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání zde pana Dvořáka bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka, dobře. Já jsem měl doma takové akvárium a... ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj a v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysl. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl, a takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla a sice z průhledního skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět. Že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? A kdyby tam to dno nebylo, a tak byste tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že jo, se jak říká zlatá rybička. To bylo dublé nějaký, nebo co to se říká, zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se mě, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýmž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo, tak tam byl asi no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincly na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva, nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice Máchova 44. Děkuji vám, naschválení. Rádio Jich Cymbálka.

Moc řeší se vede vychvalování, nabízání, malební humel. Tetky, strýci, šoháje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Julka z jednosládku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Za grajcar a po grajcare. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku jsou známe svou živostí a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pakléř a pagáž, jaké nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na tom by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najméně 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase jí prodal holubky, řekl jim na zhledanou, aby křikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, chodte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, to, že půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáč mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opici na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou tetka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám po tém víně řízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstoupli škopek s velikým řešnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk se toho ohárka nají, vody se přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku. Ena mu z oca zakyzelá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za bruch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučala, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek z Jožku čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtr zmračen. Ohárková tetka sa ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůst Jurku trháčama po ušách, jenom zapíšťal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých,

že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nějakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

Je před něma. Slunečko zaštůzí na ten boží svět, země rozjicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze Svíně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají už husima v potoku a předháňají se ve štěpetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opříti, oploci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terezo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a naklánělo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu zacítit se jet. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíká až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tém jich proberalo známé vrzání. Tidlivrz, tidlivrz, tidlivrz. To cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, ani dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumař. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocírek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čertovský plán zesumírovaný. Hodí ju jich nekému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, kého jenom těma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl většině. Však prosúdil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno meršili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kišky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidlivrz, tidlivrz.

Prstý livrz, Ignáza vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tydlý vrz, tydlý vrz, tydlý vrz, vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky, do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tydlý vrz, tydlý vrz, tydlý vrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom paučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignáz někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým o zeměnám třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na rudy, ožurl armalu od sieny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trávama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když ľudé uviděli, tož nebyl poznání. Oči kalny jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnout, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapěl v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po cvrčkoch. A třetí noc spálí nás na úře, lebo byl tak zničený, že už se na nohách nemohl udržat. Až za týden, když obrátil celou izbu na ruby, podařilo se mu cvrčky dopadnout. Ale to už měl ze zdi aj maltou k zápanu. A starý Kordula, že se jim ta lumpárna vydařila, byli každý den tak spytí radostí, že jich musela stará večer vyzúvat z holén, když se dokulali z hospody. A tak se jednou, když byli zase i nastrojeni, jak vánoční stromek v hospodě, přiznali, že ty cvrčky dali Ignázovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác se to dověděl, slovácká krev zabůřila, zabrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučeně aj expres takou pohubě, že jim vyjela z pantů a na levé ucho nečuli ještě ani 3 měsíce potom, když stáli před soudnou stolicou. Pán soudci, měli s těma dvouma cvrčkařama velikou prácu, lebo Kordula se nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesl zase Ignác. Dostal za tu facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v životě nezapomněl, ale strýc Kordula také ne.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Vážení přátelé, v pravidelném cyklu Život mezi námi uvádíme původní rozhlasovou psychologickou hru faktu o dvou dílech. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. V prvním díle budeme sledovat hlavní aktéry příběhu. Otce Drozdu, matku Drozdovou a dceru Růženu. Ta přichází hned po 3 minutách začátku hry domů, kde přistihne rodiče při večeři. A zde dochází k prvnímu konfliktu. Růžena odmítá všední stravu svých nenasytných rodičů a ze vzdoru jde sledovat do vedlejšího pokoje televizi. Pospubescentní vzdor 27-leté Růženy, dnes 50-leté Květy Holanové, rodiče přisuzují absenci partnera. Rozhodnou se jednat. A jak? To se za malou chvilku

0: to je nějaká hůžva tady, nebo co to
1: je? A co je hůžva?
0: Ať to vůbec se nedá kousat tady.
1: Ne, prosím tebe, Tom, ty tvé zuby jsou hůžva, víš taky? Prosím
0: tě, to brdí jak.
1: To peká 2,5 hodiny, tak já už nevím, co bys chtěl. Chutná?
2: Dobrý.
1: Chutná?
2: Dobrý.
1: Je to rozsolený?
0: Už jo.
1: To jsem se můžu zeptat, ne?
0: No dobrý je to, ti říkám, že to je dobrý, tak to.
1: No tak to nic. Jsem včera četla ve Večerní Praze, psali. Prosím tě, nemlaskat. Já nevím, ty tak musíš vždycky mlaskat, když jste, já nevím, co tohle to dělá, až se pak tohle se takhle se mlaská.
0: No to tak jim normálně, ne, tak si zaspí uši.
1: No tak já se budu zaspávat uši, když ty mlaskáš asi, ty.
0: Prosím tě, nech mě v klidu najít.
1: O čem jsem tam mluvila? No musíš, tak máš tady párátko, to musíš mít ten prsty puse, prosím tebe. Tady jsem, o čem jsou párátka, jsem to dala před chviličkou na stůl. Jsem četla ve Večerní Praze.
0: No.
1: Nechceš to náhodou taky nějaký chlap?
0: No,
1: už měl věk? No, dědek, jako ty skoro.
0: Se mě ptáš, že ty čtu a přijom no. Mě ty brejly nedala vůbec udělat.
1: Já to musím taky k tomu Hátkovi. Tak si tam nabrnknul nějaký dědek, nějakou holku, víš někde? Snad v Jinonicích, nebo na Vypichu, co já vím. Asi tak 20 let. Úplně jí pomenul hlavochlap, pak jí vzal do bytu. No.
0: A co?
1: No co? No, tam už čekal nějaký další dva s ním smluvený.
0: Jo.
1: No, a tam je to.
0: Co?
1: No co, takže šmarja, co, tak asi. To by taky nic nedojde, prosím tebe. Hm. Tě 27 let naší růženě je a o chlapa nezavadí.
0: Už by tady měla bejt? Zase courá taky, káča. Furt někde cvičí?
1: Buď rád, že cvičí. Víš? Buď rád, že má nějaký ten zájem.
0: No, tam má nějaký zájem teda.
1: Nějaký to koníčk, ty hobby, nebo jak se to jmenuje. Víš?
0: Chtěl vidět její zájmy.
1: Víš, co mi řekla Vondráková, Laura vedle? Že ta Pokorná, tam no co, chodila z naší do školy.
0: Jo.
1: Už předějšího baráku, že prej něco dejchá.
0: Co, kdo dejchá?
1: No ta, no Pokorná, že něco dejchá.
0: No tak ať si dělá, co chce, no tak co to je za blbost, přece všichni dejcháme, ne?
1: Ale prosím tebe.
0: To je dost.
1: Tačko, nebuď ses takovej, sotva přijde, už spustíš.
0: Zas jsem to zas moc tak neřek. A k večeři snad může chodit včas, když už o chlapa nezavadí.
3: Co je?
1: Teď už zavadila, ale na tom cvičení, na tom judu, viď? Jak máš ty kurzy, ta ho teda zřídila.
3: Co zas máte? Jsem tady, ne?
0: Tak snad řekneš aspoň dobrý večer, když přijdeš z toho juda. Hezky tatínkovi dobrý večer a mamice taky.
1: No tak jen se nevofrňuj. Viď? Tatínek má nahoru pravdu. Ještě kdybys tak řekla, mámo, táto, mám pro vás hezké překvapení dneska. Já mám hezkou, solidní známost.
0: To by bylo.
1: No, kde pak? Dá se něco k jídlu?
3: Co?
0: Jaký pak co? No, tak se na ní vykašli,
1: ale nebude. Tak něco musí sníst, ne? Teď je večer.
3: Já nechci.
1: Prosím tě, aspoň to jídlo si dej. Dělala jsem špekový knedle kvůli tobě a... Tak si to dej. Bože, já se s tím dělám a ona...
3: Volal Dušan.
0: Jaký Dušan?
3: No Dušan, volal nebo nevolal?
1: No, Dušan, vlastně ne... Taťko, volal někdo nebo že nevolal?
0: Nikdo nevolal.
3: No, tak nic, no tak ahoj.
0: Počkej, kam jdeš, pojď sem. Jdeš na televizi dozadu nebo kam jdeš?
3: Myslím tě, hele, takhle jo. Hele, počkej, takhle. Teď si to musím úplně sesumírovat hlavě a počkej.
0: No, co?
3: Takhle, kdyby volal, jo?
0: No,
3: tak... A nebo ne, ať radši ta nevolá.
1: No tak počkej, tak ať volá nebo nevolá, já se s tebe zjančím.
0: Prosím teda, tě, no tak má volat nebo nemám, tak mám to zvednout, nebo to nemám zvednout.
1: Taťko,
0: tak
1: nic
0: mám,
1: nezvedej.
0: Co mám teda vlastně dělat? Pro boha, s tebou jsou vždycky vzkazy. Až bude volat, tak ať nevolá, no. Už jsem z toho magor, no.
3: Já mám taky jeho telefon.
1: No vidíš, no my telefon nemáme.
0: No co povídá, že nemáme telefon?
1: No nemáme telefon.
0: No jo, to by tady musel být.
1: No jistě.
0: No není.
2: No?
0: Mámo, no není někde, ty máš pravdu.
1: No?
0: Vždyť já zapomněl, teď nám ho teprve zavedou.
1: No ty mi řekni jednu věc, jako máma s dcerou, teďka bych si ráda s tebou moc ráda, víš.
3: Hele, já jsem ti chtěla...
0: Co je?
1: Růže, žádný. Ach jo, hezky, pojď sem.
0: Pojď sem.
1: No pojď sem.
0: No pojď sem. Matka ti něco chce.
1: Já se tě chci, Růže, zeptat na jednu moc důležitou věc. Táta taky, vy tati.
0: Sedni si.
1: No tak si sedni.
3: Tyž sedím.
1: Jednou tady sedíme tak vždycky pohromadě, no. Jsme se sešli večer. No, ty máš teda toho Dušana, jak říkáš, to je jenom taky jako takový pofirérní známost, ale...
3: A prosím tě,
1: podívej, toho... No, ale jak nech toho, podívej, vedle Hanka Ferrercová.
3: No, co mi po ní, ty už zase šílíš.
1: Ale ne, já ti tam zešílim, já se dívám, já mám oči všude. Hanka už má 3.
0: Co, známosti?
1: Ale prosím tebe, co, 3 děti už má.
3: No a co?
1: No.
0: Takhle, počkej, teď ti to povím já, Růžo. Víš, Růžo, když jsi byla malinká, tak jsi vždycky se tak hezky mazlila, víš?
1: Jako by to bylo včera.
0: No, no, to ne, no to není včera, to nebylo včera.
1: No jako říkám, taky.
0: Jo, tak, no, tak. Říkala jsi, táto,
1: říkej mi, Pako.
0: No, jo, to jsme si hráli a já jsem tě vždycky vzal. Ty jsi křičela, ty škrábeš, jako teda o dvou služil, já jsem dost. Samozřejmě, že bych ji neškrábil.
1: No, když jsi táta, tak aby táta škrábal dceru, ježišmarja.
3: Ja, hele.
1: Co je?
0: Co je?
3: V televizi půjde Falko.
1: Co?
3: Ale prosím co? Tebe.
0: Kam půjde? Mě zajímá, když jde jednou za týden Vlachovka, jinak mě zajímají branky body, jinak na všecko kašlu.
1: No, to teda je pravda. Já zase mám ráda to teda variete.
0: No,
1: s Jiřinkova, s Bohdalkova, s tím Dvořákem. Teda ty mají někdy takový for, já se tím, že jim to vůbec projde. Tak to jsou takový, jak říkají o těch zedníkách nedávno. Jak to bylo? To jsou takový vždycky, to jsou takový seky. No, my tady pro tebe necháváme knedle špekový a ty nejíš, tak si dej.
3: Já nechci fot.
1: Počkej, ty jsi něco jedla? Kde jsi byla?
3: Kde bych byla? Nikde. A proč?
1: Růžko, pojď na mě. Pojď sem. Ty někoho máš.
3: Nechte mě být.
0: No tak to je po každý. Nechte mě být.
1: Pořád stejná písnička.
0: No. To mě bude 50 a bude to stejný. No. Víš proč? No. Protože...
3: No. Protože co? A co mě furt sakra ryta? Se furt do mě montuje tenhle svůj život. A chci si ho absolutně zařídit sama.
0: Na mámu nebuď hubatá. Ne. Já nejsem hubatá, tak ty řečičky jsi mohla odpustit.
3: Tatko, nej. A co si teda mám odpustit teda? Ani chvilku klidu mi nenecháte. A kdo to má pořád poslouchat, ty keci?
0: No to je teda to, vrchol teda.
1: To je hezky.
0: Já ti dám věcí teda. Pojď sem.
3: A vždyť ty taky nejsi vševedoucí, ty. Ani nevíš, kde mají v Dčku odevříno.
0: Cože nevím.
1: Co?
3: No kde mají v Dčku odevříno, nevíš?
0: No tak to teda nevím, to je fakt.
3: No vidíš to. Prosím tě, tebe to vůbec nezajímá, tyhle ty věci.
0: No já teda taky do žádného Bčka nebo...
3: Dčka.
1: Ale teď metro má trasu A a C.
0: Ale počkej, to bude něco jiného. Bude nějaká jiný, to bude jiný vrt. Počkej, jak jsi to říkala?
3: No Dčko.
0: No Dčko. No tam já nechodím, kdo by tam taky chodil? Tam chodí nějaký ti narkománi, co pak umřou na těch, na schodech.
1: Jo, jak v tom americkém filmu teďka bylo, viděla jsi to v televizi, ne? Jak si tam dával něco do nosu a pak jak tam, jako pak vzala z těch schodů a ona...
0: Počkej, matko, kde ty jsi to viděla?
1: Co? Kdy to šlo na druhém, je to 3 dny, 4 dny, co to šlo, daboval Moravec, toho narkomana.
0: Jo, tenhle ten.
1: No, ten Mulel.
3: A prosím vás, nechte mě bejt vůbec všichni. Mě tohleto, abyste věděli, zajímá. Všecko mě tohleto, všecko zajímá.

0: ten hadr na nádobí?
1: Proč to vyhazuješ? To se dalo ještě sníst.
0: A ty to už je z minulý neděle, tak snad ježišmarja. Podej mi ten hadr, je vedle tam, jak ležíš.
1: Kerej, ty košile.
0: Ale ne, vedle ty tvý košile.
1: No tohle, tak si to vem. Tak.
0: Nevíš, kde je holka?
1: Kde by byla?
0: No ptám se, jestli nevíš, kde je holka.
1: No nevím.
0: Kolik je hodin?
1: Stojí.
0: Tak je natáhni.
1: Asi budou 4.
0: Co bylo v práci?
1: Nic.
0: Co kazda?
1: Co já vím.
0: Se snášíte? Co?
1: Prosím tě, kazda.
0: Ten tě vypek. S třina přes časovejma.
1: No jenom, že pak jsem ho vypek já.
0: No. Zase propálenej ubrus. Teď jsem to včera vyměňovala. No můžeš trošku dát pozor. Hele, já jsem si říkala, já pořád myslím na tu naši růžku. Víš, dneska jsem četla v Mladém světě.
1: Ty jsi Mladý svět.
0: No tak mi to přišlo pod ruku, tak jsem se na to podívala, takové tam, jsou tam vtipy na poslední straně, a tak jsem tam četla, je tam taková rubrika, víš, nějaký doktor tam, nebo to bylo ve frontě. No já nevím, to je jedno. Tak jako... Byl tam nějaký doktor, tam psal, jako co jako dává rady těm mladým, který jako neví, jako nesmělejím těm, víš?
1: Co nesmělejím?
0: No nesmělým mladým jako...
1: Jako nebo doopravdy?
0: Ale no doopravdy, jak... že se dá jako zavolat i tam číslo telefonní, víš? Já jsem si ho popsala, ale ten doktor, ten nám poradí. Jmenuje se Ptáček a já si myslím, že to bude opravdu dobrý člověk.

0: se tady někde?
1: A tady se nezouvá, taťko.
0: Když jste byl tam Miluškou v Motole, tak se tam zouvalo.
1: Tady není nemocnice, Motol je nemocnice, ne? Ale tady je přece jenom poradna. No. Obuj se zás. Máš tam díru na ty punčoše, jak se obuje.
2: Drozdově.
1: No, to jsme my. Můžeme dál?
0: Můžeme teda dál.
2: Vy už jste čekáte dlouho?
0: Teď jsme dorazili, máme tady takový problém.
2: Tady má každý problém. Bez problému sem ani nesmíte. Jak se jmenujete?
0: Drozdovi.
2: Oh, Drozdovi. No, vás jsem zrovna volala.
0: Takže můžeme.
2: Moment.
1: Tak můžeme nebo nemůžeme?
2: Ještě ne. Pane, to jsou tu Drozdovi. Tak už prý ano.
1: Tak běž, taťko.
3: No tak běž.
1: Dobrý den, pane doktore. Já jsem Drozdová.
0: Dobrý den, prosím, pojďte dál.
1: Drozdová.
0: Dobrý den. Drozda. Dobrý den, prosím, posaďte se, máme zde pouze jednu židli, tak doufám, že to vyřešíte tak, že jste manželé, budete se tedy střídat.
1: Tak já se teda sednu první, jestli... Taťko, postojíš chvilku, ne?
0: No jistě. No. Tak prosím, vy jste přišli s kterým problémem?
1: Takhle, my máme dceru Růženu, říkáme ji Růžka. No, a my jsme telefonovali snad, ne?
0: No je to asi 5 dní. Počkejte,
1: ale...
0: jaké máte jednací číslo?
1: No, 1284, jak jste říkali po telefonu, ne?
0: Moment. Aha, aha, čili, už to vidím, jednací číslo, správně, je to tam zanesené.
1: Ano, Drozdová Růžena, problém, partnera Judo. No, je to tam, já vám to čtu přes rameno.
0: Je to tohle? No.
1: Ano, ano, to je ono.
0: Čekáte dlouho?
1: A jen chviličku, my jsme přišli, jak jsme volali. Teď si vzpomeňte, pane doktor, jak vám, já vám přece říkala, že nepřijdeme s prázdnou.
0: Ano, tak to je v pořádku, můžete to předat sestře.
1: Podívejte se, pane doktor, je to takový malý dárkový košiček.
0: Je to maličkost, jo, ale snad potěší teda, pane doktore, že?
1: Já jsme si řekli, že jako...
0: No, tak to nemuselo být.
4: Čili pokud tedy...
0: Promiňte. Pokud tedy, jak správně chápu, jde o vaši dceru.
1: Dcera Růžka Růžena teda má 27, nezavadí o nějakou solidní známost, má jenom to svý judo a nic jiného ji nezajímá. Ještě tak televize.
0: A Dušan.
4: Ale táto, přeci jsme si řekli, že ten Dušan je jenom nebezpečí.
0: Takhle, aby jsme si rozuměli. Vy jste vodiče. Čili
1: ne má... vodiče, rodiče.
0: Ale vodiče, říkám, že vodiče.
1: No, ale říkal jste vodiče.
0: Ale já jsem neříkal vodiče, já jsem říkal Podívejte se na mě.
1: No, a jako podle mýho to říkáte V teda.
0: V jako Lavášek.
1: Tačko, tak co říká? Říká R nebo V?
0: Já se s váma bavit nebudu. Takhle. Máte dceru.
1: Máme dceru, tato. Nespí tady.
0: Čili máte dceru. Nemáte chlapce.
1: Nemáme dceru.
0: No to se nám to teda pěkně rýsuje.
1: A vy tis nerýsujete tam, tak si něco aspoň kreslete, nebo...
0: Dospívá.
1: Ježišmarav, 27. To už má po všem, že jo? Hanka Ferencová odvedle už má 3.
0: Spívá.
1: Ale nespívá, teď džuduje.
0: Čili dělá sport.
1: No, už jsem říkala před 15 minut, že dělá sport.
0: Co potom?
1: Co potom? Já už jsem celá umluvená. No nic, no, ona potřebuje nějakou známost, nějakého solidního člověka. Já už bych taky chtěla vnoučata, teď se pojďte, taky už mám léta. Víte, kolik mi je? Pane doktor, víte, kolik mi je? Schválně, kolik byste řekl? Kolik byste řekl? Podívejte se mi do očí.
0: No. Milostivá paní, já si vůbec nedoufám.
1: Ale trofněte si.
0: No tak si nedovolil.
1: Ne, tak si tipněte.
0: 53.
1: Ale ty všechno zkazíš taky, musíš to všechno říct hned. No, že na tolik nevypadám, co?
0: Ne, to vůbec není opravdu vidět, milostivá paní, jak se říká. To opravdu není vidět, vidět.
5: Za to zblízka, kdybyste jim viděl.
1: Tady, pane doktore, já takhle nech to. Já o vás četla v Mladém světě a teď už vůbec já nevím, tak co s ní, co s tou holkou, no?
0: S kým?
1: No, to je můj konec, no přece s Růženou.
0: Podívejte se na svoje léta, na mladý svět už mám. Takhle, vaše celá sportuje.
1: No sportuje a nevěnuje se ničemu jinému.
0: A to je dobře, protože má určitého koníčka, zálibu. Čili dá se říci, že se vybíjí ve sportu. Teď mě poslouchejte. Ona v sobě něco má, nějakou energii, kterou je potřeba vybít. Čili ona ji vybíjí v judu.
1: No tak tohle to vím. Na to jsem se nemusela chodit s dárkovým košem.
0: Takže pojďte vlastně tady.
1: No my chceme sehnat toho partnera na život, toho partnera.
0: Čili jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: No.
0: Má spout, ale nemá partnera.
1: No má spout.
0: Čili, jak říkám, nemá spol.
1: Ale má sport. No a nemá spor s partnerem.
0: Rozumíme si, ta dcera nemá spol.
1: No ta dcera, no ta dcera je naše růže, nemá judo a nemá partnera.
0: Ta dcera.
1: No ta dcera nemá partnera.
0: Ta dcera.
1: A jaká dcera? Dcera.
0: Ujte.
1: Co děláte, pane doktor?
0: Ujte, že ujste.
1: Co?
0: Do dcera. Pěkná dcera.
1: Prosím vás.
0: Jste dobrá u ochechu.
1: Já už jsem přece užila, o mě nejde. No, no, no, no.
0: Pojď.
1: No, jde pak. Taťko nespí tady, on se opřel o stěnu a spí. No, to máte kliku, že spí, on pracuje v Čikáde a te má lopatu, pane, to jsou ruce, podívejte.
0: Nepaďte ho.
1: Počkej, no, pane, nepaďte doktor.
0: Domluvte mu. Domluvte mu. Kolik je vám let?
1: 53.
0: Já jsem si opravdu myslel, že vám míně.
1: No, co dcera?
0: To jsou právě ty problémy. Vy hodně pracujete.
1: Tak na druhé se dost to víte. Jde o dceru, ne o mě.
0: To je důležité. Rodiné miluje. Miluje.
1: Ale mě miluje. Myslíte, že mě miluje? Pojďte se na ně.
0: Musíte kdykoliv s ní budete hovořit o partnerství, že všechno nemůžete dělat sama. Musíte hovořit o tom, že skutečně někoho potřebujete.
1: Já říkám pořád.
0: A vy, že potřebujete.
1: Ale co já, ona potřebuje, já musíte, už potřebovala.
0: Musíte jí zdůraznit, že potřebujete životní jistotu. Vy jste rozumnější, máte konec za sebou. Máte lesos za sebou.
1: Konec mám před sebou, co povídáte, pane doktore.
0: Samozřejmě jsem to tak nemyslel, že... Podívejte se, vy musíte toho partnera...
1: Co děláte, prosím vás? Pomůžu. Taťko, zvedni pana doktora, když on tady už je z toho celý bláznivý. Pojďte, já vás zvednu, pane doktore.
0: To je dobrý, jenom jsem si sedl vedle.
1: No, tak pojďte, no, tak.
0: Čili ještě jednou.
1: No.
0: Vy to partnera musíte najít.
1: Zlatá slova, pane doktor, zlatá slova, to je fakt. Máme to už opravdu do za sebou, teda. No.
5: No, koukám, že jsem si schrupnul, co? Tak co, jak to dopadlo, už půjdem?
1: Počkej, neruš teďka.
0: Čili, je zapotřebí, abyste se postavili v případě vaší dcery, aby si skutečně vybovala takového partnera, kterého vy určíte. Hlavně musí to být partner starší, abyste si s ním rozuměli. Hlavně vy. A

To byla první část dvoudílné původní současné psychologické hry Faktu ženich. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus zpracovali příběh Květy Holanové, který se jí skutečně stal. Hra popisuje tápání, hledání a bloudění mladého člověka, který se zoufale snaží prorazit kruh samoty, do kterého ho uvěznila měšťácká morálka konzervativních rodičů. Na hře spolupracovali Marie Nechtělová, Zdeněk Přecechtěl, Miloš Vynadal, Ivo Schválil, Věra Nesouhlasilová, Standa Musel, Tomáš Fuk a já.

To už se zaposloucháme do druhého závěrečného dílu, ve kterém pro Růženu vysvitne jiskřička naděje v jejím osamění a v zápětí zase zasne. Takže hezký, silný umělecký zážitek.

0: Píšu už.
1: No jo.
0: No.
1: Tak.
0: No tak, počkej, abychom toto formulovali. Takhle.
1: No.
0: Hledám chlapce.
1: Hledám chlapce.
0: Na neděli?
1: Proč na neděli?
0: No to je taková písnička. Hledám chlapce na neděli, aby mi kamarádky to se rýmuje, záviděli.
1: Prosím tě, jestli se na tohle někdo chytí.
0: No, to je. To čtu každou chvilku takovýhle věci.
1: Záviděli.
0: Vyhlásili. No, lů, jsou to kamarádky, takže lů.
1: Lů.
0: Co?
1: Je jako Hrady.
0: Ale jako...
2: Se
0: no, protože jsou to ženskýho rodu, tak je lů. Stvrdím.
1: Jo. Hmm.
0: Tak počkej, ještě napíš značku. Spěchá.
2: Patřuje krádežemi. A to se jde
1: na
0: no, ale kazitel to pošle.
2: Vážné známosti, navštěvuje starší...
0: To je pořád něco.
2: Ženy.
1: Počkej. Hledanou starší, tak to není na mladý.
0: No, se na starší. No, to jak ty, taťko, ale trochu.
2: Má prošedivé vlasy a hnědé oči.
0: No, to je všecko.
2: Popis jeho obačení.
0: To je z těch filmů všecko. Gangsterů.
2: Jakékoliv informace o hledaném podvodníkovi a koninu Pavrdovi z Českých Budějovic.
1: Hele, já jsem taky z Budějic.
0: No jo, ty seš.
2: Nebo přímo nám...
0: Ty toho naděláš.
2: ...ústředně v Praze.
1: Jo.
0: Už to vypni. No. Zalep to hezky, tak. Teda, kdyby to vyšlo, tak já se snad radosti zblázním. Každou chviličku tu musí být. Máš to dobře naštelovány, vidličky vlevo. Vlevo,
1: no
0: taťko.
1: No jo, teď já vím, neděli ze mě blbce.
0: Já jsem tak nervózní. Hlas teda měl příjemný. Příjemný, milý, takový. No.
1: Už.
0: Či už to je? Kdo bude otevřít?
1: No, tebě ještě.
0: No, tak já budu první a ty jako,
1: já budu za tebou.
0: Jo.
1: Hlavně, aby se nelék.
0: No, aby se nelék.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jdu vám jenom říct, že děláte hrozný, ale opravdu hrozný hluk.
0: Ale paní Sojková, co si to zase na nás vymýšlíte? Já už ani nevím, co si představujete, to máme být jako v klášteře, nebo co?
3: Nezlobte se na mne, ale ty rány. Já taky platím činži. A kdo tady má bydlet? Neustále mne iritujete.
0: Ale kdo, co vám to? Když vám nic nikdo nedělá.
1: Paní Sojková, už jste tu tenhle týden po druhý. Po třetí si mě nepřejte, víte?
3: Prosím vás, co si to dovolujete? Já jsem kandidátka filozofie. A potřebuji klid.
1: Ale jíte, mě nezajímá, co potřebujete. Ale já vám teda poradím. Sundejte si tu paruku, víte? A skleničku taky z té zdi. A neposlouchejte nás a hned budete mít klidu víc, než je vám milý. No. Tak naschle.
0: Ta to chyběla. Zrovna dneska, když máme takovej den.
1: Vykašli se na ní, teď je to baba ta Stojková.
0: To ti řeknu. Myslíš, že někdo přijde na ten inzerát?
1: No já nevím, hlavně si jsme tam napsali dobře to naše nový telefonní číslo.
0: Co to je?
1: No to je ten telefonovej.
0: Tečkej.
1: Tak to zvedni.
0: Já si na to pořád nemůžu zvyknout.
1: Vem to.
0: No tak. Haló? Haló? Já mluvím obráceně. Haló? Tady Drozdovi?
4: Drozdovi.
0: No Drozdovi. Kdo volá?
4: Tady Tonda.
0: Já žádného neznám. Koho chcete?
4: No Karla.
0: Toto je pro tebe. Musíte počkat.
1: Já žádného neznám.
0: Ale já mu to taky říkal, on chce tebe. No.
1: Haló, já vás neznám.
4: A nekecej, ty starý pardáne. Iák, no jsem Iák. Tak jste mi říkali přezdívka Iák.
1: No to snad není možný. No. Počkej, to seš ty.
4: No je.
1: Počkej, ještě jednou. Iák?
4: Iák, pamatuji.
1: Iák. Ty starý parde, odkud voláš, z Budějic?
4: Kde pak, z Budějic. Z matičky stověžaté, Praha je zlatá loď. Jsem tady v metru.
1: Počkej, takže voláš teda z Prahy?
4: No volám z Prahy, no.
1: Jo, jasně. No. Teda, ale teda to jsem teda nečekal.
4: No.
1: To ti teda řeknu, že se ozve.
4: To věřím.
1: Hele, teda, ale to je let, co?
4: No.
1: To bývala sranda, viď, jak žiješ?
4: No tak, všelijak.
1: Jo.
4: Pamatuješ na Maruš?
1: Moje...
4: Co?
1: Ticho, stará šmíruje.
4: Jo, tak snad, sorry.
1: Snad na Zdenu, no. Ne?
4: To je jako stará, jo, tvoje?
1: No.
4: Jo, tak na Zdenu.
1: Tak kde seš ty? No.
4: Ty jsem říkal, jsem tady v metru u muzea.
1: Jo, takhle, jako tady, v Praze.
4: No, tady v Praze, a je zlatá loď.
1: Jo, no. Hele, tak se stav, až půjdeš okolo.
4: No jo, ale kde to je?
1: A ty máš teda furt stejný fory. Já se z toho snad zjančím i Aku.
4: No, tak,
1: no přece kde, no, přece u nás, ne? No, stará teda jako Zdenka, že o něco přijistá, bouchnem si, jo. I Ak, teda, s tebou jsem si užil teda ty i Aku.
5: Aťko, co vyvádíš, to prosím teda, s kým to tam mluvíš? Ty, já nevím. Ty Jančíš jak blázen pominutej.
1: No jo.
4: Posloucháš mě?
1: No to víš, že jo.
4: Hele, já bych o tebe něco potřeboval.
1: Jo. No jasně, no jsme kámoši, ne? No a co? Jedeš zase na montáž, jo?
4: Co? No co? Tak nějak, no, montáž takový, no tak nevím, no, montáž, jo, demontáž,
1: jo.
4: No.
1: Jo.
4: A demontáž.
1: Jo, jasně. No hele, až budeš mít chvilku, tak se stav, my máme nový telefon, víš? No hele, sedneš na krtka, vystoupíš na míráku, dáš ke doprava.
4: Krtka, co je krtka? Já neznám tyto výrazy.
1: Co? No ten krtek.
4: No krtek, ty
1: no,
4: jako...
1: No podzemka, ne?
4: Jo, jako metro. Hele,
1: metro, no.
4: Lub zřetelně.
1: No, to se tady říká. Hele, třetí barák vlevo, jo?
4: Jo, já počkej, já si píšu, třetí barák no, vlevo.
1: Dole hospoda.
4: Dole.
1: Nahoře jsem já, jo.
4: Jo.
1: Vlastně, kde je hospoda, tam jsem já, jo. Ale já jsem teď nahoře, jo. Teda i Aku, teda že zrovna tebe, že takhle ty se ozveš do toho našeho nového telefonu, to jsem
4: teda. Ale já musím končit, jo, tak
1: co?
4: Já...
1: Cože?
4: Já končím, se stavím.
1: Jo, jasně, no. Hele, tak zas někdy brnkni, jo, ať to můžem zapít, jo. I ak, bu, i ak.
4: Tak nevystraš.
5: Taťko, kdo to byl?
1: Jseš taky zvědavá, jak Stojko mám odvedle.
5: Co, Rosenčan, tak to nemůžeš říct, že to byl? Jsi vyváděl se jak Janek, jak blázen, jako by ti bylo 20.
1: Já to bych neřekl, že se zrovna vozle on.
5: A kdo krivo?
1: To jsem teda z toho jelen.
5: A prosím tebe.
1: Jo, tak abys věděla, milá zlatá děvenko,
5: no, tak
1: to nám tehda bylo 20, víš?
5: Ale kdy to byl, ježíš, tak kdo to byl, tak snad můžeš říct, kdo to byl, ne?
1: Tonda.
5: No Tonda, Tondu je?
1: I ak.
5: Co děláš? Ty jsi pil. Taťko, ty jsi pil.
1: I ak.
5: Prosím tebe, opravdu jsi jak Janek.
1: Aha. No.
5: To bude asi holka. Zase nemá klíče.
1: No jistě, to se v životě nenaučí samostatnosti.
5: No jo.
1: Jo, to by s IAkem.
6: A je, paní Sojková, co pak nám nesete?
7: Já vás chci jen důrazně upozornit, že takový hluk a nepatřičný rámus...
1: Paní Sojková, hlejte, já jsem vám už jednou řekl, abyste si tu skleničku sundala ze zdi.
7: No to je tedy skandál. Já nevím, ale svoji stížnost budu neustále urgovat. Já vás upozorňuju, že já jsem promovaná filozofka.
1: Halejte se a ven. Dneska jste tady byla na poslední.

0: 20? No. No to je ten tvůj Tonda, ten iák, nebo co to, jak to říkáš pořád?
1: No iák, no. No. S ní byla vždycky teda stranda. A s ženskýma to uměl bezvadně. On jich měl třeba si představ 10 na jednom prstě.
0: No tak.
1: Všude, kam přišel, tak.
0: Tady je to dneska jako na prašném mostě. Ahoj, zapomněla jsem si klíče.
2: No jako obvykle, to ti je podobný.
0: Jedla jsi nebo budeš jíst?
3: Nebudu.
0: Už zase?
3: Držím linii.
0: A ty trdlo, pořád držíš linii a za chvilku budeš jako za kroškudla. Kam zase jdeš?
3: Do pokoje chci jít, no. Co je?
0: Co by bylo, nic?
3: Mám hlad.
1: No. No tak si něco dej, když máš hlad.
0: Ty jsi říkala, že nechceš.
3: Protože jíst nemůžu, no. Ale chci.
0: Tak co chceš? Mám tady od čeliška rajskou. Dáš si teda, nebo ne?
3: A tak jo.
0: Tak já ti to ohřeju.
3: A nebo ne?
0: No tak já se zblázním, tak jo, nebo ne?
3: Já nevím.
0: Nevím. Tačko, tak řekni něco, nelež porád jenom v těch novinách.
2: Hergo, tohle tu se nedá poslouchat.
3: Hele, už je po zápase.
2: A po jakým?
3: No v televizi, běžel zápas.
2: A to mě nezajímá, ještě tak fotbal.
3: No jo, ať to šlo na jedničce.
2: Hele, my tady zápasíme s mámou každou chvilku. Hele, no. Běž se dívat, my tu teď musíme něco probrat, něco tak domluvit. Běž.
0: Tak běž, honem.
3: Počkej, to teda nevíš, jestli Dušan teda vyhrál. Teda od vás se fakt ček nic nedozvíte, šílený.
0: No, slečno.

0: říkáš, že ten tvůj, ten, no, ten iák, nebo jak mu říkáš, byl na ty, na ženský.
1: No, no.
0: No, tak jsem si říkal, jako, on je sám?
1: No to já teďko narychlo takhle nevím.
0: No jo, tak, ale já jsem si myslela, jestli je to solida, tak v tvým věku, tak zkušenosti mít bude, že jo, takový nakonec co, že po světě něco ví? No, pro naši růžku. No co ty na to?
1: Jo, ty myslíš, jako...
0: No, no tak no, tobě než něco dojde, tak jde.
1: No jo, no. Víš teda, mámu, no on teda solida je.
0: Jo.
1: Fešák, to teda je, vždycky zachovalej.
2: Je.
1: To ti teda řeknu.
0: To ti řeknu, tobě opravdu, to by byla no telefa. Jo. Ale nemůžeš mu napsat nebo nějak zavolat mu něco.
1: No jo, tak zavolat.
0: Tak ho někde seženeš, ne?
1: Že bych vyrochal jeho telefonní číslo nebo adresu, ale to já nevím.
2: Já jsem absolutně to mokrá.
0: To by bylo
2: bav
0: se a nech nás. My tady s tátou vedeme takový ty řeči. Aspoň jednou za týden si potřebujeme pokecat v klidu.
1: Teda, jestli je to zas ta Sojková. Růženo, ta televize zve. No jistě, jistě, samozřejmě je to zas ta Sojková, ta filozofka chromovaná.
3: Iák, iák,
4: iák, iák, tonto!
0: Ježiš, pane, táto! Nechcíš.
4: Ty kamaráde, starej, ty bambitko jedna, prohodila, ukáž se ty parde, ale počkej, počkej, já si to prohlím, počkej, počkej, dobrý, dobrý, držíš se, to víš, už to není takový, jo?
5: Už nejsme, co jsme bývali, ale zahození to není, co? Iák.
0: Já jsem Drozdová.
5: Moc mě těší, milost paní, já o vás slyšel, od vašeho muže.
4: No jo, no jo.
0: Ale neříkejte sami špatné věci, co?
4: No jo.
5: To by si přece nikdy nedovolil.
0: Tak pojďte dál, nezouvejte se.
5: No, zouvat se nebudu.
4: Zouvat, hele, zouvat se nebudeš. Tak, no, no pojď, pojď, pojď. Tak pojď dál, lorde.
6: No, Karel mě tady zná, zazní dechovka a celý svět je náš.
1: Tak se usaď.
6: Děkuji.
5: No. Vitelný fotel.
1: Hele, krásný. Teď mi iáku řekni, kolik let jsme se neviděli?
5: No.
1: Co? 10.
5: No. Já ti řeknu.
1: 12, co? Iáku, ty seš teda. To bude takových 12 let, parde. No, s mámou tady bydlíme už 30 let.
5: No jo. Máte to tu velmi pěkné, hezké.
1: Že jo?
0: Taťko, neměli bychom zavolat mladou?
1: Klid, vydrž.
5: Teda, já ti tak rád vidím, ani nevíš jak.
1: A jo.
5: Já ti mám teď takovou zvláštní smůlu.
1: Ty a smůla? No to se snad umláčím teda.
5: Jsem vyřízený.
1: Prosím tě, a zrovna ty?
5: Opuštěný.
1: Prosím tě, jsi tu měl vždycky vybrat.
5: Nesprávně, víš, jsem absolutně plonk. Jak si říká, jsem na dní, nemám ani kde spat.
1: A ty jsi tady jako co? Jako s partou, jo, na montáži.
5: No tak, nepohodl jsem si, no.
1: Doma?
5: Ne, v práci.
1: Mm-hmm. Přespíš u nás a teď popojedeme, tak.
5: Tak
1: hele, řekni iák. To je vždycky taková sranda. Řekni iák. Iák. Já se vždycky můžu umlátit. Jo, to taky, hele. Říkal jsem ti, že máme dceru.
5: Iák.
1: Tak nezdraví.
5: Ahoj.
1: Tak, ukážu ti...
5: Strašně třesou ruce poslední době, ale co to?
1: Hele, ukážu ti taky ložnici. Jo, abys věděl, starý parde. Jo?
5: Teda, jestli by ti to mělo dělat potíže, tak...
1: No, prosím tě, co si myslíš, kamaráde starýho pistolníka, že bych nechal na ulici?
0: Taťko, taťko, uklid to trošku na tom stole, to víte, nic velkého to není, dělal jsem jen tak rozbiv, to je teďka prej v módě, je to dobrý, ale bez chuti takový, no.
5: Teda, milost paní, já vám řeknu, že tohle to v lapáku určitě...
1: V lapáku, jo?
5: Co? Ne, povídám, v papáku, jako v závodce, jsem myslel. No.
1: Kam na ty fóry chodíš? Iák v lapáku, no a se snad udusím.
0: Holka je vedle na televizi, tačko, neměl by si jako nějak...
1: No jo,
7: Růženo, pojď sem, pojď, máme návštěvu.
5: Hele, nehy, dobře ti radím, nehy.
7: Ne, je na ne, na televizi kouká furt, abo chlapa nezavadí. To je s ní taky trápení, čověč.
8: No jo.
7: Furt tohle, to já nevím.
5: Každý máme něco.
7: No, to víš, ale přece jenom. No jo. Ale hele, pamatuješ, jak jsme v Budějovicích říkali pivu pivona? Jo, to byly časy, víš, jo, byla volnost.
5: Ty tady máš zadní vchod.
7: Co?
5: Co?
7: Cože?
5: Nic, já zapomín na to, já se tak pletu, já jsem přepracovaný.
7: Růženo!
5: Taťko, brzdi, už si pil, už si napite, já to poznám, vždycky jak zčervenáš, to si napite.
7: Ale prosím tě.
5: Jak se vám tady daří kytkám? No tak kytkám se celkem daří, že jsou pořád zelený. A jsou na sever nebo na východ? Cože? Okna.
9: Co okna, já nevím.
5: Taťko, co ty myslíš, taťko?
7: Počkej. No, podle prstů se tady nepozná, že? To bychom tady museli mít větrnou, ale...
5: Ruško!
7: Růženo!
5: Teda ulici máte pěkně široko. Taková přehledná, hezka.
7: To víš? No, dřív se taky stavělo.
5: A co, jako... A vydá se hodně tady jako ulice, nebo jako, myslím, příslušníci. Víš, rozumíš, jako jestli jako...
7: Co?
5: Tady moc nechodí, víš, tak jako tak, že by chodili, jako...
7: No, myslíš?
5: No.
7: Lídky, jo?
5: No, jako jestli... No. Ne, že ne.
7: No, tady vlastně potkáš akorát mě a Sokovou od zhora.
5: I ak.
7: Růženo!
5: No tak, Ruško!
7: Růženo!
5: Tohle to je taková moc hezká čtvrtáková, víte?
10: To je, tak snad nehoří!
5: To jsou královský vinohrady, no?
7: Růženo!
5: To je vidět, že jste z Budějic.
10: To lidi už jdu.
11: Dobrý den.
7: Tak, Růžo. To je můj nejstarší kamarád.
5: Dobrý den.
7: Budějovický part. Tonda, Tondo, tohle je naše Růža.
11: Dobrý den, no. Já se zase dívat, oni tam opakujou to.
5: Ale prosím tě, máme tu návštěvu jednou za uherský rok, tak to vypni a pojď se bavit s hostem. No. Tak se přece k nám posaďte, slečno, ne? No vidíte to sám, ta naše holka je porád u ty televize, jako by to měla povinny.
7: No tak se posaď.
5: Ještě mladá, no. A co, čo, tak co my si budeme dva cizí lidé povídat, to já taky občas vidím v televizi. Tak no, různé programy, protože když nám tam něco pustí, tak to stojí za to, že jo, to jsou. No vidíte, a ona si ji pustí pořád musí tu televizi. Růžo, sedni si už.
11: A já budu stát.
7: Ale tak si sedni, už to bylo dost. To tě máme prosit na kolenou, nebo co?
11: Tak dobře, no, musím sednout.
5: Tak ji nechte stát.
11: On já tady budu sedět.
5: Člověk má mi trochu volnosti.
7: No tak sekni sám, no, Tondo. Není to tvrdohlavý trdlo.
5: Ale hej, Karle, takový jsme byli taky. No tak, tak si stoj klidně, jak chceš, mě to je jedno. Jedla si už.
11: A nebudu, já budu sedět.
5: Tak si sedni, no. Tak seď.
11: No jedla jsem.
5: No to jsme teda dneska viděli.
11: A co zase je?
7: Ona drží, jak se říká, dneska tu, no, tu linii. Hlavně, že má potom, ale víš, ten úder.
5: Co to? Že má?
7: No, úder.
5: Jo, a co dělá?
7: No.
5: No, ona teda takhle, ona prodává tady v železářství a teda jinak... No tak pochlup se, no, a taky něco řekneš.
7: No, řekni.
11: No, prostě, no nic, no, naši to prostě jako zveličujou, no, prostě dělám judo, no, co má být.
5: Cože?
11: Judo.
5: No, judo dělá.
7: Jako... Judo. Jáku, strž do ní a ona ti ukáže.
5: To teda, no to, teda to je bezvadné, to čumím, to doslova, jak se říká u nás, čumím, jak se říká teda klobouk z hlavy ven. No. Teda Ružo, tak už si přece sedni, no, no už jsi opravdu trapná. A my se teďka, děti, budeme podívat vedle na
7: kaso. My půjdeme tak, aby jsme nerušili. A z toho keslu něco máme.
5: Ružo, narovnej se.
7: A sedni si.

0: Vy se vážně neposadíte?
1: Ne, já budu stát.
2: O, kukačky.
1: A co?
2: Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.
1: To jasně ne, že dělaj kuku. Přece nebudu dělat bubu.
0: Nestrašte. No jo. Dobré pití toto. Nechcete opoštovat?
1: No.
0: Tak co pak bylo v keslu?
1: No celkem nic. Akorát tam byly ty tři komici. Ten Genter, ten Klaus a ten další. No.
0: Já jsem
1: blbosti, no.
0: Trpěl klaustrofobii, když jsem... A co to? No jo. Já to viděl dvakrát, když nám to tam pustili, a teda klobouk z hlavy dolů teda. Ale vy nepijete, no?
1: Já jsem říkal, že nepiju.
0: Ty si, ne?
1: Ne, nechci.
0: Tak ne, tak si nedej. Nedejte, nedejte, nedejte, nedejte. Hezký okolí je tady. Měl jsem to poblíž práci, tak jsem si řekl, zaskočím ke kamarádovi starému. No, tak...
1: To je nuda.
0: No ale jinak je tu hezký. Co?
1: To já nevím. To je stejně moc nejsem.
0: A když tu jste, tak je to docela pěkné, ne? Hm. Ano.
1: Asi jo.
0: A snudím? Že? Nudím.
1: To je jedno.
0: Co děláte?
1: Nic, jsem nedělala.
0: To já zase dělám. I a... I ak.
1: Co?
0: Nic. I ak.
1: Proč to děláte?
0: To kdybych věděl. A všecko říkám i ak.
1: No tak vlastně to je jedno. No takže dělá, co chce.
0: No jo, no jo, no jo, no jo. Jste dobrá holka. No, já to vidím, že si budeme muset opravdu potýkat. A na tykačku se... Naleje, čiška, tak, tady moje.
1: Ale ne. Tady,
0: ale jo, jo, jo, jo, jo, jo, jaké ne, jo, jo.
1: Ne, ale pak měla problémy.
0: Ale jaké
1: měla...
0: problémy? I ak, tak pro jednou, prosím, tak, no, na ex, no, tak šupi to.
1: Ne, já s náma i akovat nebudu.
0: Ale no, tak já jsem řekl i ak, no.
1: Nebudu si fakt ne, no, no, nechci, no, no,
0: ale nechci, nechci, nechci, nechci, to říká nechci v každá, nechci, nechci, to jsem slyšel kolikrát, než, no, tak, šup, šup, šup, šup,
1: ale
0: šup, šup.
1: Opravdu, nechte mě na pokoji.
0: Já jsem Tonda jako prostečný a vy?
1: Já vám to neříkat nebudu prostě.
0: Vy jste?
1: Jste mi odporný, fakt, nechte toho.
0: Jsem ti odporný?
1: Jasně jste.
0: No tak, přestaň s těma drolotama, napiš se.
1: Hejte, ne, já nebudu. Já jsem říkal prostě, že nebudu.
0: Co si to vůbec, co si o sobě myslíš, jaká si nějaká vystředit, či co?
1: Hejte, já vám říkám, nechte toho.
0: Ale hele, hele, hele, hele, hele, hele, pusu, pusu, pusu.
1: Bacha na mě.
0: Ale hodný střiče chce pusu.
1: Majzla na mě, vám říkám.
0: Ale no tak. No.
1: Hele, frajere.
0: No. Tak hezky pusu.
1: Dej ty pracky pryč.
0: Ale, no tak.
1: A sahy?
0: Hele, hele, jaký sahy? Já si rád sahnu, ale já zase slušně. Já, co to, nech ty drahoty.
1: A sahy u Kikoši a Katabeke.
3: Slyšíš?
4: Co?
3: Tadle v pokoji.
1: No jo.
4: No jo. Jo jo. Tam se něco odehrává.
3: Je tam rušno.
4: Já jsem ti říkal, on byl vždycky frajer.
3: No, to jo, teda. Jaký má pohled pohrančivý a to tetování je.
4: No jo.
5: Vážení diváci, věnujte prosím pozornost k mimořádnému
3: pátrání
5: federální kriminální
3: zase. Zas po někom pátrají, ten den co den se pátrá.
4: Dej mi ještě ty krekry.
3: Tady máš, jes. ...letem
5: Antonínu Vrdovi z Českých Budějovic.
3: Tačko!
5: ...zvanému také IAK.
3: No, IAK!
4: Počkej.
5: A často ke
3: no, sorry, podvodům, to je ten tvůj IAK.
5: ...občanů, zejména starších osamělých žen.
3: Slyšíš to? Co budeme dělat?
4: No jo, to je on.
3: No, telefon je vedle. Předivěle vlasy, ježišmarja, teď ona je tam s ním. Ta naše holčička malá je tam s ním.
4: Tak co já vím, co mám dělat? Teď to musíme udělat teda.
5: Nebo přímo nám federální kriminální ústředně v Praze.
4: Vidíš to, starý kamarád, a takhle to dopadlo.
3: No, no, to jsou ty tvoje známosti, to je ten tvůj IAK. Teď tam radši židli a jdeme, pojď honem, jo, jdeme, jo. Jdeme. Pomoc! Pomoc!
6: Pomoc!
1: Co je?
6: Pomoc!
1: Co řvete?
6: Kde je?
1: Kdo?
6: No, ten, den. Iák, co jsme ho viděli teď v televizi.
1: To je muzika. Ten tvůj podařený kámoš, jo? Leží tamhle, pod radiátorem.
3: Jo!
1: Dneska mi to vyšlo.

0: Dobrý večer.
1: Je, dobrý večer. No to jsou k nám hosti, pan doktor Ptáček, taťko.
0: Dobrý večer.
1: No tedy, to je návštěva.
0: Víte, když jste u Dešovi, tak jsem si vzpomněl, že máme měsíc duben.
1: Ale duben, prosím vás, pane doktor, u nás je všecko v pořádku. Ale opatro, víš, bydlí paní Sojková. Ta je filozofka, ta si s vámi bude rozumět.
0: Tak prosím, ta u nás není zanesená.
1: Ale zanesená, nezanesená, ta vás bude moc potřebovat. My bychom teďka spíš pevnej pro vás a pak veřejnou bezpečnost.
0: Víte, už je právě v páteřském vztahu, čili jestliže dochází...
2: Paní Sojková, doktorka...

0: si sem do studia ženu, které se tento příběh opravdu před 23 lety stal. A herce a jednoho z autorů scénáře Oldřicha Kaisera.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych první poprosila Květu Holanovou, ale vy vlastně už se asi dneska jmenujete úplně jinak. Ne, pořád Holanová. No dobře, já bych se zeptala ještě jeden dotaz. Už se vám podařilo po těch letech prorazit ten kruh osamění? Ne. Dobře, tak já bych se zeptala tady o Oldřicha Kaisera, autora a herce. Co vás na příběhu zvlášť zaujalo?
1: Mě jako autora a vlastně i interpreta zaujala neprorazitelnost kruhu osamění zde přítomné Květy Holanové.
0: Děkuji vám. Děkuji. A co chystáte dál pro naše posluchače?
1: V současné době píšu hru, ve které se vynasnažím a opravdu chci ten kruh osamění vyřešit. Vidíte, bude to opět hra faktu.
0: A co vy na to, Květo? Oldřichu, ale to už by fakt nebyla hra.
1: Květo.
0: O to.
1: To je fakt.
0: A tak nám šťastně skončil příběh Květy Holanové a Oldřicha Kaisera s názvem Ženich.

Slyšeli jste původní rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Osoby a jejich představitelé. Matka Jiří Lábus, otec Oldřich Kaiser, Růžena jejich dcera Oldřich Kaiser, Sojková sousedka Oldřich Kaiser, Vavrda zvaný Iák Jiří Lábus, lékař psycholog Oldřich Kaiser. Dále hráli Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Zvukové efekty Jiří Lábus, Ladislav Beneš a Oldřich Kaiser. Hudba Jiří Nepomucký a Vladimír Zahradníček. Záznam a střih Marie Kantorová-Votavová. Zvuk Jiří Emil Silovský. Dramaturg Jan Čech. Režisér Ivan Holiček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Když jsme roku 1935 s Voskovcem psali baladu z hadru, ke které nás inspiroval život Františka Vilóna, tak jsme napsali předmluvu k té hře a já bych vám teďka rád přečet malý kousek z této předmluvy. V době, kdy v západní Evropě končila perioda středověké mystiky gotické civilizace, lámaly se poprvé principy křesťanské rezervy.

0: rezignace a na jejich místo nastupoval renesanční kult svobodného člověka. Je to doba komplikovaného a krutého zlomu. Smrt, která až dosud byla v křesťanském světovém názoru pokládána za radostné vysvobození z pozemského plahočení, tato smrt mění barvu. Stává se zlým snem renesančních rozkošníků, kteří sice už žijí pohansky, ale jsou dosud obklopeni gotickým dekorem, v němž kostlivě zvolá k stejnému osudu císaře i slepce, papeže i žebráka, nevolníka i rytíře. A v této chvíli objevuje se François Villon, básník, jenž prošel životem jako skutečný proletář své doby, potácí se neustále mezi láskou a šibenicí, mezi krásou a smrtí. Jsme daleci toho, abychom snad po vzoru dekadentů z konce minulého století se skláněli před seznamem jeho deliktů v jakési nejasné touze po ohromení měšťáka. Vidíme ve Villonovi zázrak básnické intuice, která v tomto dávném rozbřesku sociálního myšlení první se dovedla vzepřít společenské nespravedlnosti a nevidět rezignovaně v bídě úděl ubohých, jimž je čekati, až smrt je spasí. Neboť v době, kdy módní básníci se ztratili v planém formalismu a ducha prázdném veršotepectví, Villon napsal verše, jež po 500 letech nepozbyli své dojímavosti a revolučností své fantazie připomínají výboje Artura Rimbauda. To byl malý kousek z té předmluvy, kde jsme objasňovali jeden z důvodů, proč jsme si vybrali Villona ke své hře. A není ve zajímavosti, že na sklonku roku 1963 Voskovec, když v New Yorku odpovídal na otázky v interview pro Pražský rozhlas, mluvil o Villonovi a říkal, že by rád napsal, ještě bude-li mít čas, hru o něm znovu. Ovšem ne baladu z hadru. Ale říkal, že ho to fascinuje, ta postava. A já musím přiznat, že Villon mě fascinuje a fascinoval vždycky. Ovšem, když jsem byl mladý, tak jsem snad plně nechápal ten význam citátu, okolo kterého je napsaná písnička, kterou uslyšíte, a totiž, když říká Villon, nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Tenkrát jsem to bral snad trošku příliš, abych řekl fyzicky. Tenkrát jsem myslel pouze na tělesnou nuzotu, ale jak roku přibývalo, tak jsem si všiml, že i duchovní nuzota z lidí lotry činí. Jo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent Schory tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent Schory byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent Schory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá: už mluví plyně, co? Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát. Jak to? Neumí se bát čeho? No je to snad málo na světě na bání. Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát. A zkusil jste ho vystrašit? No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto, co je to tady za rámus? A čet dál: to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl: jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že? Protože to každý úterek straší, zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal: ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet, jak jde z komína puch, jak už za jeho dědečka tam strašilo a jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl a taky, že v hospodě se nedržej ani myši a že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Kuťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady nesivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka trá, prtíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako ráno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bás ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže, haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoli v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Mám moje milostivě svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenu. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka,
1: prosím,
0: daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozplátlo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví. Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofej mnou ulovený. Ovšem ten kus, co tamto visí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem, to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a radšil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel také v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a políká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek. Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Rána nikde.
2: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpaný lau. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, zahnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil prásk. Střelil jelena mezi parohy. Jelen se vsepěl, zahrval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval, byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po pěti letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. Jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mětinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, který mu mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
2: Tak ho pěkně složil, že?
0: Děpa? Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček obalený květy.
2: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty vyšně dozrají a pak ho teprve složil.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron s ním přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: Ještě prominout, pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
3: Samo od sebe, to přeci není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně. No. Mě to také vzít a také. Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Osvěžení.
0: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo? po cestě je Zámecký.
1: A co, pane barone?
0: I tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecký, jak obvykle, víš? A chci si nasadit veselou píseň Skáňu. A jak tak si nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ti podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já. Ale já to nebyl.
1: Je.
0: Obrátím se a za mnou ti živý medvěd.
1: Je.
0: Já tomu nevěřím, víš? Ohlídnu se rychle. Vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem mu viděl, jak se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, jo, tak utect, víš. Ano, každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, kdy byla natažená Smrkovice, víš, tedyž Borovice, víš, tak já ručkuju proti Borovici, medvědám, pořád ti taky za mnou les, já koukám, jestli se mě přibližuje, najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěd. Podle zubu jsem poznal, že je to samice, a tak tomu samcovi naprosím. Tak teď jsem přesně. Tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast.
1: A co jste udělal?
0: Jsem mohl dělat. Nechal jsem se sežrat.
5: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
6: Tak, přistupte blíž, pane šititele. Přistupte ke mně, tak. Hospodářství je velice zanedbáno, ale doufám, že se naším společným úsilím záhy podaří zvelebili byt. Jo. A tady vám musím předložit tady, jak vidíte, je pěkně, krásně, názorné, no, napsáno. Čtěte tady leto. Jak přesazovat fuksí? Teda, jak je to napsané? Moment, já si půjdu. Fuksie se víme z hrnku a prostě se všemi kořeny přendá do jiného. Dívejte se sem na moje prst. Třeba přitom dát bedlivý pozor, aby nebyly kořeny poškozeny. No. Tak vidíte, milé židitele, to je lehká věc. Necháte duby krásně vytáhnout ten zemní, převezete je na místa, které vám označím, a novoznačených místech budou, ta se musí vykopat takové velké takové jámy, a tam duby strčíte a ono to půjde kancelář, to půjde do celé hlavě, no. Já mám vůbec velký plán, jak zreformovat svý panství. Plány ty musíme provádět systematicky a neúnavně, jinak se to všechno, to se všechno zdrží. Ovšem na první pohled se nám bude zdát něco takové jako obtížné, takže to není třeba, bude taky třeba ne, že to třeba nebude provedenitelný. Jako s těmi dubinou. Tady máme ale odbornou literaturu všech oborů. A k dispozici máme tak ještě tedy ten naučný slovník. Začnete s přesazováním toho nejstaršího dubu před samotným zámkem. Ale tady musíme hlavně dát pozor na ten kožený. Kožen musí se opatrně ze země vydobit, víte? A stupem se musí, počínat jako s tou fuksí. Přece jste četli, že koženy fuksie nesmějí být poškozený. A dub je jako fuksie, to je jedno a to samé. Dub je taky květina. chci mít všechny doby se za zámkem u rybníka, nebo lepší by uděláme to tak. Vyšusíme rybník a místo ryb nasadíme tam duby. Kolem rybníka pak uděláme sedátka a tam budu vždycky večer sedět, až budu mít velký zorg i starosti a tam budu odpočívat. Ja, apropos, milí ředitele, kdy duby kvetou? To náramně důležité, poněvadž kdyby měli poupata, tak nemůžeme přesazovat tasky, to nejde. V té knize stojí, že ani fuksie se nesmí přesazovat, když kvete. Myslím však teď na podzim, že moje obava úplně zbytečná a jedna věc však mě dala hodně přemýšlením. Fuksie se má přesazovat v teplý místnost, teda to u dubu není možný. Jsou však taky citelná chladna a proto jsem to rozluštil velice prakticky. Budeme zahřejovat půdu kolem dubu při přesazování a za tím účelem se postaví po vyšušení rybníka malé cihlářské pece, ve který se bude ohřejovat pršť. Ne pršť jako fingen, teda pršť, jako teda tedy, jo, pršť, která přijde dojam na kožený. Přesazování dubu budeš prováděno ve dny, poněvadž ani fuksie se nedoporučuje přesazovat v noci, aby neutrpěla zeleň jejich listů. Myslím taky, že v době přesazování by dubům velice škodil dešť. A proto, až se bude dub vyndávat ze země, musí dělníci dyby pošelou vylez nahoru, na dub, nahoře, nahole, na vrcholík a sedět s roztaženýma paraplatama, teda deštníky, tak dlouho, pokud bude pršet a pokud práce nebude úplně skončena. Ja. A ještě jedny věci s váma musím s váma promluvit ještě jedny věci. Místo dubu nasadíme do prázdných jam palmy tatlovníku, to je nápad. Bude to velice pěkně a z nich sklidíme první úrodu a v zájmu hospodářském bude mnohem výhodnější a vůbec snad ještě lepší sázet datli. Přemýšlel jsem moc o tom a shledal jsem u nás třeba doopravdy hospodářství zreformovat. Proč u nás nikdo nesází datlovníky? Proto, poněvadž jsou líní, datle se budou pak vyvážet z našeho panství do celého světa. Půda, tedy i tady nálamně moc příznivě. Včera jsem byl v polích a byl jsem ale moc překvapený. Myslím si, jakou my máme pěknou žípu. A šafář povedal, prosím, pane parone, to není žípa. To jsou brambory, to jsou kartofle. Z toho je vidět, když člověk si splete brambor ze žípa, jak zde musí být půda dobrá. Ale ty výhonky bramboru byly velice sešly, to se mi nelíbilo. To se pak poláme. Proto na příští rok musí se dát ke každému bramborovému keže dlouhý kulík, na který se pak ten stvoj, přiváže, tak, jak jsem to viděl na ta chmelnic nebo na vinic. Bude to taky výhodnější, poněvadž brambor se poplazí do výška a nezarostou do země, takže je nebude třeba vykupávat, nýbrž jen česat, což je rychlejší, to je to lepší, čistší práce a každý ho to přesvědčí a o dokonalým racionálním hospodářství. Tak musíme hledět četci spolnostma. Proč pak čum čertom se na jeden lán sází pšenice a na druhý žito, na třetí oves a na čtvrtý ječmen, proč pak? Víte to tedy, šafáži? Zarazíte a uděláme to tak, že zezrna všech těch druhů, všechny zrnka těch druhů se smíchají. tak si myšu takový dohromady a zasejíš se dohromady tak, že bude na jedno pole, na jednom pole a na tom všem bude jeden klas pšenice, ovsa, ječmene, žita a to všecko bude vedle takhle vedle sebe. A tím ušetříme místo. Když se to nasije dohromady a nebude se to muset žít, jeden den ovec, druhý den žito, třetí ječmen, čtvrtý den pšenice. A zároveň tím ušetříme čas v zimě, kdy lidi nemají co dělat na poli a budou vymlácení, všecko bude vymlácení, zrní, přebírat se bude házet na čtyři různé hromady podle toho, jaký druh obilí to bude. A později to učiníme ještě jiná opatření. Není cumka například, uděláme opatření proti krupopití. Obilí se bude pěstovat pod velkými kolnami nebo pod plachtami, taky nasejeme kakao a kávu na straně jižní a budeme pěstovat a budeme sejt i krupky. Pokud se týče drůbže, odvážně musíme učinit abatas, tam musíme učinit velikou nápravu. Kůžata musíme pěstovat velká a proto musíme křížit husy se slepicima a dávat bedlivě pozor. Ale dávat pozor, aby kohouti, když slepice vrhne kůžata, aby je kohouti nesežrali. Kanci to taky dělají, že sežerou šelata. Vepři potom dělají velkou hovadinu, že se válej v blátě a to jsou potom voškliví a tím trpí jejich maso. Proto musíme dát všechna prasata natřit a s lakem, tedy lakem na železo a těch pár dní je šušit u kamen. Natřený prasata